0: Autobahn, Autobusse.
1: Last order!
2: Prosím, limuzina, blíže se prošina. Úzkom stazom svoky.